tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I learned to embrace the dark, and now every time you see me.

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly tři hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Lidé se od nepaměti pokouší poznat sílu myšlenek. Proč vůbec myslíme? Proč někteří myslí pozitivně a někteří naopak negativně? Myslíme vůbec samostatně nebo podle daných vzorů? Nejsme jen nástrojem myšlenek, které vyprodukovali jiní? Kde zůstává svobodná vůle? Naše myšlenky ovlivňují náš život a vytvářejí naši osobní realitu. Často se svými myšlenkami a náladami ztotožňujeme a nejsme si vědomi, že nad nimi můžeme mít i určitou kontrolu. Dnes již máme jednoznačné vědecké důkazy o tom, že mysl, emoce a stres mají vliv nejen na naše tělo, ale mohou vyvolávat i naše nemoci. Víme také, že stresující obavy z budoucnosti nebo přemítání o problémech minulosti ovlivňují rychlost stárnutí. Jak ale změnit naše nefunkční stereotypy myšlení? Téma myšlení, emoce a zdraví dnes budu probírat s primářem psychiatrické léčebny ve Šternberku, panem doktorem Michalem Krylem a s paní doktorkou, internistkou a reumatoložkou Andreou Smržovou ze třetí interní kliniky naší nemocnice, která se také intenzivně věnuje psychosomatice.

0: Jak jsem již uvedl, dnes budeme hovořit o vlivu myšlenek a emocí na naše tělo a zdraví. Jak vy vnímáte onu duševní nastavbu fyzického těla? Začnu u paní doktorky.
1: Já bych možná spíše začala tím, že definujeme si to, co je ta duše, protože každý trošku může mít pod tímto pojmem něco jiného. Tak jak jsem k tomu dospěla já ve své osobní praxi i to, co jsem si nastudovala, tak já to vnímám, že to je to naše nejniternější já. A ta mysl, případně třeba i to tělo, nebo emoce, nebo i jiné ty nástroje, jsou právě jako vyjádření té duše. Takže takhle bych to viděla já.
0: A Michale, jak bys definoval pojem duše ty?
2: Já to doplním, já s tím souhlasím, že to může být nejednoznačné, ta definice, buď použijem tu starou archaickou definici, že to je nehmotný princip všeho živého, anebo pokud se chceme opřít o moderní neurofyziologické pojetí, tak duše může být vnitřní obraz vnějšího světa a samozřejmě našeho vnitřního světa, který je nějak prožívána a tím prožívána, myslím, emoce a je jasné, že jsme naprogramováni na kladné emoce, všichni pod nich toužíme.
0: Ono je pravdou, že klasická medicína moc duši nepracuje. Možná se pojíme trošku po tom tenkém ledě teďka, ale ono je prokázáno, že naše myšlenky, emoce nebo naše duše má jednoznačný vliv na naše zdraví. A jaký tedy je ten vliv naší duše na naše zdraví? Andro, začnu zase u vás.
1: Já bych řekla, že jednoznačný, protože všichni asi tušíme, že to, jak se my cítíme, nebo jak se cítíme ve svém těle, prostě neodmyslitelně patří k tomu, jak vlastně celkově to naše tělo funguje a podobně. A pak je, možná řekla ještě jednu věc, že i v té vědě už se trošičku posouváme, že i třeba různé dotazníky kvality života nebo skórovací systémy jsou i pro tu somatickou medicínu teďka důležité, i třeba pro nějaké hodnocení, pro pojišťovnu a podobně. I pro ten výzkum, kterému se třeba věnujeme i na naší klinice. Takže já si myslím, že to je jednoznačné a všichni to asi tak nějak tušíme. Teď jenom otázka, aby jsme si to opravdu i třeba vědecky co nejlépe podložili, aby jsme přesvědčili i ty skeptiky, kteří jako pořád si myslí, že tělo je oddělené od všeho ostatního, což takhle není.
0: Čím bys doplnil ty vliv určitě duše na naše zdraví?
2: No určitě je to neoddělitelný systém, jsou to spojité nádoby a já jsem moc rád, že paní doktorka zmínila tu kvalitu života. Ta totiž, když není nebo je bídná, tak člověk může dospět do nemoci a ta nemoc může se projevat opravdu somaticky. Čili když se zanedbává a když neakceptuje duševní a vztahové polohy svého života, tak opravdu může až psychosomatika, kterou se oba zabýváme, to zná dávno, můžeme onemocnit.
0: Můžete uvést nějaké konkrétní příklady z vaší praxe? Michale.
2: Tak k nám chodí na oddělení pacienti buď s úzkostnými nebo s psychosomatickými obtížemi a ti, kteří přicházejí s těmi psychosomatickými, tak je typické pro ně, že jim nerozumějí. Oni mají signály tělesné, které nedokáží detekovat a číst a nedokáží si je na začátku té léčby propojit s tím svým životem a s jeho kvalitou.
0: Takže potom vy jste schopni detekovat, co vedlo, jaká chyba myšlení nebo nějaké vzorce mentálního vedla potom až pro puknutí choroby?
2: Učíme je to v rámci skupinové terapie. Oni si na to dojdou sami pod vlivem prostředí, které jim k tomu my umíme vytvořit.
0: A paní doktorko, vy máte nějaký příklad z praxe?
1: Já mám těch příkladů spoustu. Já bych možná řekla jenom to, že třeba tím, že jsem revmatolog, tak revmatoidní artritida byla už v minulosti brána jako jedna ze základních psychosomatických nemocí, takže možná se k tomu takhle vrátit. A vlastně revmatické choroby jsou celostní v tom smyslu, že veliká část těch nemocí má postižený více orgánových systémů. A já mám třeba několik příkladů toho, že když pacienti třeba s revmatoidní artritidou nebo ze závažnější chorobu jako systémová sklerodermie. Když k za mnou přišli, tak ta otázka těch pacientů často bývá, proč se mi to stalo, proč jsem teda onemocněl. A když byl ten prostor se k tomu nějak věnovat, tak jak říkal pan primář, krásně ty pacienti si většinou k tomu dojdou sami, ale třeba zjistili, že mají problém třeba ve vztahu s otcem. Když to trochu napravili, tak ta nemoc opravdu se třeba stabilizovala nebo se zmírnila. A třeba i můžu třeba říct, že doporučení třeba reumatologické společnosti pro léčbu sklerodermie jsou třeba antidepresiva a terapie jakoby té psychiky jako základní nebo jedno z doporučení pro to, jak ovlivnit jeden symptom závažný, takže už se to dostává i zde, i do těch jako doporučení, ale myslím si, že je to opravdu velice individuální a nedá se říct, že nějaký jedna kuchařka je na jednu nemoc.
0: Ano, to je krásné, ani jsem si toho nebyl vědom, jak ta naše západní medicina se už propojuje s duší, když bych to tak mohl říct. A já bych se zeptal, se nabízí jiná otázka, jak mohu tedy svoje myšlení a emoce ovlivňovat? Michale.
2: Tak my, já jsem psychoterapeut, čili my to vlastně máme trošku v popisu práce, ale tady ten pořad je zaměřen na ještě nenemocnou, na zdravou populaci, čili důležitý aspekt číslo jedna je si jich všímat. Když si jich všimnu a nebudu je přehlížet, ty signály, ať už jdou z těla, nebo se týkají mých nálad a jejich změn, což má řada lidí, a začnu se zabývat tím, s čím by mohly souviset a začnu tou detektivní prací vystupovávat ty souvztažnosti mezi těmito jevy, tak se můžu dobrat zajímavého výsledku. Někteří lidé i tímto způsobem si došli docela pěkným závěrům a nepotřebovali potom péči psychiatru nebo psychologu.
0: Ano, tento pořad je zaměřen na zdraví. Já si myslím, že to je to, o co bychom měli všichni co nejvíc pečovat a měli mít o tom co nejvíc informací. A vlastně doposud jsme se v té diskuzi shodli na tom, že vědomí a emoce ovlivňují naše fyzické tělo a tím pádem i zdraví a že vše je spolu propojeno. Takže vlastně i to naše fyzické tělo umí vnímat emoce, ale my často přehlížíme a neumíme vnímat to, co nám to fyzické tělo chce říct. Lze toto změnit? Teďka třeba začnu u vás, Andreo.
1: Já bych možná přirovnala tu naši bytost k takovému přijímači a vysílači. A vlastně to tělo je jedno z těch možností vlastně signálu, které my můžeme jako vnímat. Takže určitě ano. A jak tady pan primář řekl, je vždycky velice důležité se jako zastavit, popřemýšlet si vlastně, co mě teda tíží, kde mě něco tlačí, kde mě něco bolí, nebo kde mám nějakou nepohodu a třeba tím se zabývat. Takže určitě to tělo nám nádherně ukazuje to, že něco není v nepořádku. Teď je otázka, kdy si toho všimneme. Jestli si toho všimneme jenom, když máme nějaké lehce stažené svaly z práce, která nám nevyhovuje, nebo kde špatně sedíme, anebo to necháme dojít tak daleko, že budeme mít vyhřezlou ploténku, která bude muset být k operaci. Takže tam jde spíš o to, aby jsme si to co nejdříve všimli. A to znamená vlastně zase vnitřně se podívat do sebe, nezaměřovat se až tolik na ten vnější svět, nebo nejenom tolik na ten vnější svět, ale trošku se uvnitřnit.
0: A jaká je tvoje metoda nebo rada správné komunikace se svým tělem?
2: No podobná, ta introspekce, takhle to nazývá odborně, to sledování sebe sama, může mít jednoduchou podobu třeba sledování vlastního dechu. Zjistíme, že když jsme rozrušeni, že ten dech automaticky se nám zrychluje a zpovrchňuje, stává se mělkým. A u lidí, kteří jsou úzkostní, tak může přejít až do panické ataky, do takového toho nepříjemného úzkostného záchvatu. A pokud ten dech vememe jako průvodce tím naším běžným dnem nebo životem, no tak se s ním můžeme kamarádit natolik, že jsme partneři a můžeme s tím tělem navázat dialog.
0: Dech je vůbec sama o sobě velmi zajímavá oblast a mnohé kultury nebo filozofie s ním pracují úplně nepředstavitelně jinak než my. Z druhé strany, ta naše dnešní společnost je orientovaná hodně na venek, je zaplavená a přehlcená informacemi, signály vizuálními, akustickými a podobně. Dokonce bych řekl, že jsme až rozptylováni, až nezdravě rozptylováni. Jak tedy tady v tomto šumu se správně orientovat a udržovat komunikaci s vlastním tělem? Jsou na to nějaké metody, doporučení? Andreo.
1: No já bych tady možná ještě trošku víc rozvedla to, jak jsem myslela to, že jsme vysílač i přijímač, nebo ten radiový, protože tomu asi všichni rozumíme a že vlastně ta energie, která k nám přichází a nebo kterou my vyzařujeme, tak jakým způsobem jako funguje. Takže je to o tom, jak my jsme jako ten radiopřijímač vyladění, jestli jsme tam opravdu čistí, jestli tam máme nějaké vzorce, jestli tam někde nám nějaká kontrolka špatně svítí a my si toho nevšímáme, tak to je to vlastně, jaká je ta naše bytost, jestli máme nějaké vzorce, tady určitě na to narazíme potom někde špatného chování nebo nějakého nezdravého chování vůči sobě. A pak jde o to, že to, co přijímáme zvenku, tak to nás samozřejmě taky ovlivňuje. Teď je otázka, do jaké míry a do jaké míry si možná i to necháme ovlivňovat, do jaké míry vědomně vnímáme to, že tady ta kamarádka si pořád jenom stěžuje a mě její přítomnosti jako nepříjemně, tak možná příště už bych se s ní neměla potkat, jako nebo se snížit ty četnosti těch návštěv, anebo něco jiného, nebo třeba, jak jste říkal, tu reklamu, nebo cokoliv. Takže zase je to o tom všímat si toho, jak ty věci reagují se mnou, s mým stylem, s mýma emocema a pak určitě vlastně pracovat na tom, aby ten můj přijímač byl takový vyladěný a to těch metod je nesmírně moc. Určitě tady velká oblast psychoterapie a potom následně i psychiatrie, ale věřím tomu, že těch metod je daleko víc a nevím, jestli tady máme takový prostor a vůbec, jestli ty naše znalosti nebo i mé znalosti tomu jako vlastně dosahují.
0: Já bych to možná zjednodušil a zeptal bych se, jestli byste mě vy dva jako odborníci pochválili za to, že třeba já jsem se snažím vnímat svoje tělo už po mnoho let a považuji to za důležité. A uvědomil jsem si, že jsem býval v napětí, že jsem býval třeba ve stresu a hlavně celou školu, celou střední školu, kdykoliv jsem byl vyzkoušen a pro mě to bylo špatné období, že jsem měl vnitřní velký stres. A teď se snažím se uvolňovat stále. Je to jedna z těch cest, kterou byste považovali za správnou, jo?
1: Určitě, abych se možná tak jako trošku s humorem zeptala, proč potřebujete tu pochvalu od nás.
0: Ne, že to je správná cesta, ano, prostě určitě. Být uvolněný a jenom vnímat to, že člověk ve stresu, že pozitivum a už to je první krok k tomu ano. Se dostat do pohody.
1: A já myslím, že tady máme krásný přístup toho, že vlastně máte tady takovýhle výstupy, takže to je vlastně trénování se v tom stresovém vystoupení z té komfortní zóny. To je, myslím si, že velice důležité pro nás všech.
2: Takový otužování.
0: A vím, že ty máš takovou metodu self-monitoringu, já možná bych ji zmínil pro posluchače, že jsme natočili krátkou ukázku této metody a odkaz je na našem webu, na našich stránkách AAZ, Ambulance aktivního zdraví. Tak co bys ty řekl o, řekněme to, jak správně vnímat signály svého těla?
2: Dá se k tomu použít taková jednoduchá technika, kterou tam právě zájemce provádím, takového vlastně postupného prohlížení si svého těla od hlavy až k patě doslova, takovým vnitřním zrakem za zavřenýma očima, kde se dá dojít k zajímavým zjištěním, co se mi právě teď, to je důležité to právě teď, to je to vystřížení do té přítomnosti, to je faktor, který jsme ještě nezmínili, ale velmi blahodárný a zdravý, tak právě teď, kde v těle děje. Takže můžeme zjistit, že se tam ozývají staré příznaky, které dobře znám, třeba při stresu a napětí, nebo že se tam děje něco nového, co může upoutat moji pozornost. A důležité je prozkoumat cirkulárně, jak my říkáme, čili kolem dokola, s čím by to mohlo souviset v rámci dne nebo období, které teď žiju. Může se ukázat, že tam může být první záchyt nějaké kontrolky, že někde něco třeba ve vztazí, ve vztahové oblasti mezilidské není v pořádku.
0: Čili kdybychom zhrnuli to, o čem jsme se teďka bavili, tak by šlo říct, že my bychom vlastně přes pocity svého těla mohli prohlubovat nebo rozvíjet komunikaci se svou duší, že to je velmi správné k tomu, aby jsme žili vyvážený život v té psychosomatické oblasti a určitě můžeme potom i vnímat, jak nás ovlivňují určité emoce a myšlenky a dále s tím pracovat. Takže takové otevření cesty na kvalitnějším životě. Lidí se zajímá a má prioritu svoje děti, vychovává děti. Co byste poradili jim, jak správně vychovat děti, aby už od začátku měli ten vztah vyváženější a dokázali sebe více vnímat, aby prostě se zbytečně nestresovali, nebyli v napětí, jak na ně působit? Možná, Michale, si tobě?
2: Tak my vlastně v praxi přicházíme do kontaktu sice s dospělými lidmi, ale kteří si nesou následky svého dětství a dost často v té výchově u těch psychosomatických pacientů ty dětské emoce, ty dětské prožitky a jejich projev navenek jsou potlačovány tou rodinou. Chlapečkům se říká, chlapi nepláčou, holčičky nekňourej a podobně. Čili vlastně pokud toto budeme dělat opravdu dlouhou dobu po dobu zrání toho dítěte, tak to dítě ztratí kontakt se svým emocem. emočním životem, přestane těm pocitům rozumět, protože budou zakázané. A jejich místo zaujme tělo, tělesná rovina, a jak si správně řekl, pak ty signály přicházejí z tělesné oblasti a ti lidé si je neumějí propojit. Vůbec nemají slovník pro emoci. Takže na otázku, jak se cítíte, odpoví, no dnes mě ta hlava nebolí, což je už tristní fáze tohoto. Tak já si myslím, že je to velmi důležitá otázka, co spoložil, jak začít v rodině.
0: Takže ty jsi krásně rozkopal tu hračku, jakoby je to i například správná výchovná metoda, například místo hned potlačovat tu emoci a proč brečíš.
2: To zdravější.
0: Ale není to normálně ještě v naší společnosti, tady toto. Andreo, vy jste maminka, tak máte zkušenosti teďka aktuálnější,
1: teďka
0: co vy byste k tomu dodala?
1: Mám starého chlapečka a přesně tak, já bych možná jenom zmínila to, že mám pocit, že to je vlastně po dlouhé době v historii poprvé, kdy vlastně se učíme tady i těm emocím, tady i emočně prostě zdravým způsobem se k dětem chovat, takže určitě souhlasím s panem primářem, že tak to vnímám i já, že když ten syn prostě pláče, křičí, tak ho nechám, snažím se ho pochopit, proč to je, a určitě by taky pan primář se mnou souhlasil, že ten velice důležitý ten fyzický kontakt, prostě dávat jim tu lásku, jak i pocitově, to, co vyzařujeme, jak jsem říkala, tak i fyzicky. Pak druhá věc, co já vnímám jako velice důležité, vlastně jak jsme na tom my, jaký máme my právě ty vzorce, které na ty děti přenášíme, protože ty děti se neučí od toho, co jim řekneme, nebo jakým způsobem na ně křičíme, nebo zrovna co jim přikazujeme, ale to, jak vlastně se my chováme, ty malé děti, určitě ty pozdější děti určitě ještě o to víc. Takže i vývojová psychologie vlastně říká, že do těch 6 let minimálně ty děti okoukávají úplně všechno a často jsou právě naším takzvaným zrcadlem, bychom ho mohli říct, takže ty děti jsou zase i bratry trošku i jako třeba učitel, nebo já to tak vnímám, že když ten malý se něčemu zlobí, tak možná se zeptat, čemu se teda zlobím já, nebo co mě zrovna štve. A takhle můžeme vlastně to, ten propojený systém tak jako využívat pro sebe.
0: Tak jsme se krásně dostali od dětí k sobě, k dospělým, a jak tedy zlepšovat tu emoční vyváženost, jak se posunovat a rozvíjet tady tu oblast dospělosti. Co doporučujete, Michale?
2: Tak první krok musí být to zvědomění toho, co prožívá. Řada lidí neví, co prožívá. Je ve zmatku, je v emočním chaosu. Čili utřídit si trošku, možná to pojmově, jestli je to úzkost, nebo je to konkrétní strach z něčeho. Jestli se bojím zkoušky, že neuspěju, anebo je to trvalý pocit, který mě nechce opustit. A pak bych hledal ty zdroje a kořeny. Zpravidla u těch pacientů, nebo u dospělých lidí nacházíme ty zdroje v dětství, kdy, jak paní doktorka, to se mi moc líbilo, jak jste zmínila to učení nápodobou, neboť i dítě úzkostných rodičů přejímá tu úzkostnost. Čili je vybaveno do života fragilitou, křehkostí, která zhoršuje jeho zátěž, třeba odolnost vůči stresové zátěži. Čili zvědomovat ty emoce, porozumět jim, někdy to nejde. Sám člověk je limitován, čili je vždycky dobré v nějakém dialogu s někým jiným. Já jsem psychoterapeut, čili ke mně už přichází lidi, kteří s tím mají trvalejší poruchu nebo potíž s tím letím. Ale učíme je to.
0: Vy byste dodala, jak?
1: Já bych řekla, že mají potíž nejenom ti psychiatričtí, už trošku narušení pacienti, když to takhle řekneme, tak ale i ty somatičtí, protože se mi velice často stával i v praxi, že se těch pacientů třeba zeptáte, tak jak se dneska cítíte a nejsou schopni odpovědět. Kde vás to bolí, tak vlastně třeba i na takovou jednoduchou otázku taky úplně nejsou schopni odpovědět. Takže zase jsme u toho, vlastně, jak to říkal pan primář, možná si utřídit ty pojmy, možná si říct teda vlastně to, co teďka prožívám, co to vlastně vůbec je za emoci. Je to vztek, je to nějaká lítost, nebo je to strach, vlastně možná se vůbec ptát sám sebe, co to vůbec je za tu emoci. A když možná je to zdá se to jako malinký kousek, ale myslím, že to je obrovská věc pro spoustu jako lidí.
0: Já bych chtěla, aby tady ty diskuze dávaly nějaké praktické příklady a možná i jednoduchá doporučení pro diváky nebo pro ty, kteří by je chtěli použít. Mm-hmm. Jak tedy konkrétně pracujete vy s vlastní myslí, s vlastními emocemi? Co byste doporučili? Nebo příklad, jak to funguje u vás, Michale?
2: Tak já mám možná výhodu v tom, že jsem absolvent výcviku psychoterapii, který k tomu vede. Učí nás rozpoznávat vlastní emoce, abychom při práci s pacienty rozuměli těm jejich emocím. Čili v tomto třeba jsem oproti somatickým lékařům více vybaven, ale jistě mi to pomohlo v tom rozpoznávání a v práci s emocemi a s tím vnímáním toho, taky, jak taky ty moje emoce působí na ty druhé lidi. Ten odraz, to je důležité. důležitá poloha. To bude pravděpodobně další otázkou, potom vztahy a vztahová úroveň, vztahová kvalita, vztahová rovina. Čili tohle to všechno je důležité si uvědomit, že jsme vztahové bytosti a že nikdy to naše emoční dění se neodehrává jenom v nás, ale vždycky vysíláme signál navenek. Tak to bych akcentoval já.
0: A vy byste dala nějakou radu nebo zkušenost svou, jak vy pracujete s mysli a vlastními emocemi?
1: Já myslím, že ono nás vždycky nějaká ta životní zkušenost něčemu dotlačí a potom vlastně jsme nuceni hledat. Takže já jsem hledala všude možně od různých studování psychologie, to je velice můj oblíbený obor. Jsem teda v něm amatér, ale snažím se tam vzdělávat co nejvíce, ale třeba i jiné vůbec filozofické směry, východní směry. Neříkám, že jsem vyloženě buddhista nebo podobně, ale každý si z toho třeba může vzít něco, co mu je tak nějak vlastně a dělat si takový tu mozaiku a takový svůj arzenál těch svých jako nástrojů, který použije a potom třeba, když už se něco děje, tak jak jsem říkala a pan primář to tady zmínil úplně krásně, takové to zrcadlení, jako něco se děje, mě to nějakým způsobem emočně rozhazuje, ať je třeba negativně v uvozovkách nebo pozitivně, někdo mě štve, tak se zeptám, ano, tak co mě na něm teda štve a rozklíčovávám si tady tyhle třeba vzorce v tom, kde se mě to dělo v životě, kde se mi to potom dělo v tom dětství a takhle se to snažím potom ústavičnou jakoby nápravou toho, že si to budu zvědomovat. Tady se mi to zase děje, aha, tak už se zastavím a už třeba najdu do nějaké té reakce, ale už se zastavím dřív a takhle se to vlastně jakoby napravovat. Je to velice někdy náročné a myslím si, že velice dobré někdy využít jako ty odborníky a ty jsou tady mají krásné nástroje, zase psychologové nebo psychoterapeuti.
0: Čili tou dobrou zprávou je, že s těmi, řekněme, špatnými myšlenkovými vzorci můžeme pracovat. Můžeme je měnit během celého života tak, aby pracovali spíš v náš prospěch. A je to možná i krásná cesta, protože vy se o to usmíváte nádherně a popisujete to jako něco velmi zajímavého. A my jsme často ale nejenom v sobě, ale jsme v tom okolí, jak jsem zmínil dopředu, a to okolí je zaplevelené množstvím informací a mnoho těch informací je často negativních. Jak mám pracovat s informacemi z okolí nebo s myšlenkami, které na mě produkuje okolní prostředí, mass media, řekněme, nebo ostatní lidi, aby nepůsobili proti mě, aby z nich nečerpal to špatné, ale abych v tom uměl správně chodit. Michale, třeba ty?
2: Tak možná jsme ještě nezmínili to slovo, a mně přijde velmi výstižné, ale filtr. Mít zdravý filtr vůči tomu všemu, co říkáš, nejenom vůči té kvantitě, ale i vůči té kvalitě. A pokud bychom si třeba za příklad negativního působení druhých lidí na nás vzali tu manipulaci, která není vyřčena, manipulace je nebezpečná tím, že není vyřčena, že je skryta. A ten pocit, který v nás vyvolává, je jednoznačný. Tento tělo okamžitě pozná. Víme, že jsme jako v kleci, v pasti, jsme v rohu místnosti, čili nesvoboda. Hlásí se nesvoboda. A pokud si dokážeme zvědomit, že se k tomu si všimnout, že jsme manipulováni, strkáni do něčeho, kde nechceme být. Mm-hmm. A to první signály nám někdy přináší, přináší tělesná rovina, že se nám zježí chlupy na ruce, nebo se začneme potit, začneme zhluboka dýchat. Čili to jsou jevy, které bych doporučoval jich si všímat, můžou být dobrým průvodcem k tomu, abychom se nestali oběťmi manipulace.
0: Čili zůstám u toho pozorovat sebe, vnímat svoje tělo a přesto se snažit přes tyto signály se nějakou cestou snažit číst situaci a číst okolí a filtrovat si to podle toho, podle vlastních pocitů.
2: Velmi důležitý.
0: Paní doktorko, co by byste k tomu dodala?
1: No, já bych tady znovu možná připomněla to, jak jsem měla ten příměr s tím vysílačem a přijímačem. Zase je velice důležité, co vlastně jak přijímáme. A teď je, jak pan primář řekl, můžeme si tam dát filtr a ten filtr znamená třeba i to, že řekneme ne, že opravdu třeba ty televizní zprávy prostě vypneme, když nám to nedělá dobře. A to je to, co si myslím, že spoustu lidí taky neumí říkat to ne, říkat vlastně sobě ano a těm ostatním ne. A mít vlastně zodpovědnost za to, co teda do toho svého systému vlastně pouštím. A nebo, když se teda na ty zprávy dívám, tak se na to podívat možná, nebo neříkám jenom na zprávy, na cokoliv jiného negativního v uvozovkách, tak si teda říct, jako jak to na mě působí a můžu se na to podívat opravdu s tím, že se do toho vcítím se do té negace, té zprávy, která jde, anebo se na to podívám jako s nadhledem a řeknu si, ano, je to jenom pro mě informace a ten balast, který k tomu oni dávají, tak ten jako vnímat prostě nebudu a tady říkám si, že ne. Já bych tam zdůraznila to slovo zodpovědnost, to vnímám jako já velice úzce spojené s tou svobodou. Ta zodpovědnost za náš život my prostě kolikrát odevzdáváme, ať lékařům nebo jiným lidem, rodičům nebo dětem, prostě zodpovědnost za svůj život a ten je jenom náš a jenom my můžeme rozhodovat o tom, co vlastně k sobě necháme, nebo na sebe necháme působit, nebo ne.
0: Možná někdo si řekne, to je pěkné, říkat, ať si pouštím jenom pozitivní myšlenky, pozitivní energii do sebe, ale přesto jsou situace, které jsou negativní, které se mě dotýkají a musím je taky nějak zpracovat. Prostě nelze být jenom pozitivní. Jak se vyrovnávat s tím, když musím prostě projít nějakým negativním obdobím? Je jasné, že třeba zprávy mohu vypnout, ale prostě jsou životní situace, které nevypnu. Možná, Michale, si ty bys řekl
2: tady
0: nějaké
2: doporučení. Tady právě se to zase může lišit s tím, s tou naší výbavou. Každý jsme vybaven jinak ustát negativní jevy ve svém životě, patří k životu, to je nesporné. A pokud v té rodině to dítě, když se vrátíme do toho dětského věku, tak se cítí jako v bezpečném prostoru, tak je vybaveno z pravidla mnohem lepším systémem, jak zvládat tyhle ty negativa života. Já zase pracuji s klientelou, která už je ohrožena tím, že to nezvládá a už upadla do nějakého stonání. Čili po stránce prevence nebo preventivního působení je zase ten monitoring, všímat si toho, jak moc mě to ovlivňuje negativně a jestli nemohu nějakou protiváhu nalézt. Čili do té balance se uvést, tedy vyvážit tu negativní roli emocí nebo ty negativní role emocí něčím pozitivně, na co se třeba mohu těšit, nebo čím to můžu rozpustit.
0: Mně možná napadá, že ono je často obtížné to identifikovat u sebe, ale velmi často jsme kritičtí nebo vidíme v uvozovkách chyby na druhých. A jsou situace, kdy víme, že třeba to chování nebo ten, jak se k tomu staví k nějaké situaci kolega nebo někdo v rodině, nebo jak ji prožívá, že mu škodí. Lze tomu člověkovi nějak pomoci, co byste doporučili? Nechat to být nebo snažit se korigovat jeho náladu? Nebo, jestli můžu, Andreo?
1: No, já bych se možná vrátila ještě k tomu, jak jste popisoval to, co je vlastně pozitivní a negativní. Já bych tam možná si řekla, že to je často velice subjektivní a určitě věc, kterou třeba aktuálně vnímáme jako negativní, například třeba rozvod, tak za pár let si řekneme, ježišmarja, ještě, že to takhle dopadlo, že ono to často jednak se časem mění, jednak vlastně to slovo pozitivní, negativně má takový velice zase, je to velice individuální, jak i u každého člověka. A třeba emoce můžou být taky pozitivní, negativní, ale když je necháme bez tady tohleté nálepky, tak nám možná budou víc jako sloužit. A jak jste mluvil o tom, vlastně když to vidíme u těch ostatních, zase bych řekla možná dvě věci. Jednak to zrcadlení, že když mě to u toho druhého rozčiluje, tak možná se ptat, co teda vlastně rozčiluje mě. A pak druhá věc je zodpovědnost. Jako já to vnímám tak sama u sebe, že já jsem zodpovědná sama za svůj život a ten druhý za ten svůj. A jakoby trošku necpat mu ten svůj názor nebo tu svou pravdu, protože on má určitě svoje zkušenosti, prošel si svým životem a vlastně my ani nevíme úplně, co tam je. Ale když je to někdo můj blízký, tak určitě nebudeme strkat hlavu do písku a dělat, že nic. A myslím si, že když tomu člověku řekneme, hele, já to vnímám tak a tak, prošel jsem si tady tím, ten náš příběh třeba, když řekneme to sdílení, tak spoustu lidí to může pomoct a možná ten druhý člověk prostě jenom neví, jak se má jako zeptat nebo jak vůbec si požádat o tu pomoc. Taky to neumíme, požádat si o pomoc. Takže otevřený, pravdivý rozhovor s tím druhým, když vidím, že nemá zájem, tak asi bych byla trošku opatrná a necpala mu tu svou pravdu, protože fakt nevíme, co on si prožívá.
0: Vy jste to krásně zmínila, často si říkám, jaká tady ta situace bude mít dopad na mě nebo na lidstvo za 50 nebo za 100 let, ale ne vždy v tom vypjatým okamžiku si to takhle jsem schopen s tou hlavou, s chladnou hlavou uvědomit, prožít a říct. Michale, jaký ty máš doporučení, když vidíš na kolegovi nebo na někom, že má opravdu špatný, negativní emoční vzorec nebo že si škodí nějakými myšlenkami, jak bys ho se snažil posunout.
2: U kolegů je to to nejtěžší, co může být, protože tam
0: já bych teda se posunul z psychiatrie do toho normálnějšího světa.
2: Obranej systém, že se nevidí jako nemocní, ale do běžné populace, no tak já bych trošku k tomu individuálnímu přístupu, spíš na toho opravdu není kuchařka. Poletité manželství je dobrý nechat emoci druhého partnera jenom tak proběhnout. A on se sklidní a my víme, že se sklidní a vrátí se a je to v pořádku. A pokud ovšem by vykazoval symptomy deprese, tak jistě by nebylo dobré to přehlížet. Takže je to případ od případu a je to důležitá forma je komunikovat, být otevření k sobě a umět si sdělovat pocity. To řada lidí rozhodně neumí.
0: Možná o tom sdělování pocitu, to je ta cesta, jak trošku správnou formou někomu dát tu zpětnou vazbu.
2: Přesně tak.
0: Tak rozvedl, no?
2: Ano, odzrcad, ona už o tom mluvila paní doktorka, odzrcadlí to, co se ve mně odehrává jeho chováním, nebo tím, co říká a dělá. To tím toho člověka nepoškodím, tím toho člověka nějak nezraním, žijeme v mýtu, že ano, ale není tomu tak. Pokud řeknu, cítím se nepříjemně nebo prožívám strach, když na mě křičíš, tak je to v pořádku a je to zrcadlení něčeho, co se děje v té vztahové situaci a nikdy to není chyba. Mluvit o pocitech nikdy není chyba.
0: Ono se o tom krásně vykládá, když teďka někdo někomu ubližuje a řve na něho říct, cítím se nepříjemně, není mi příjemné, že mě běž, ale
2: někdy je potřeba vzít klacek do ruky, samozřejmě.
0: Jasně. Dobrá. V zásadě tedy i ten komentář tomu druhému člověku jde přes vlastní prožitky a pocity. Nemusíme nikoho poučovat a uvnitř máme větší moc, než jsme si vědomi a přes sebe můžeme pracovat s dětmi, s kolegy, ale hlavně se sebou. Já bych uzavřel tady tu diskuzi nějakou úvodní a přešel bych na dotazy diváků a zeptal bych se na první dotaz. Dobrý den, chci se zeptat, jak zabránit mé hlavě, aby se trápila věcmi, které já sama nejsem schopna změnit nebo ovlivnit. Rady jako nech to plynout, pusť to, dej tomu čas, dopadne to, jak to má, nepomáhají. Andreo, je to ptá se ta zatelka, tak jestli byste odpověděla.
1: Tak já myslím, že bych tam viděla minimálně takové dvě roviny. Možná bych pátrala po tom, proč vlastně vůbec ten strach mám o ty blízké třeba, nebo tady pochopila jsem o blízké. Takže pátrat třeba ve své minulosti, jestli tam není nějaký spouštěcí mechanismus nebo nějaký vzorec, nebo třeba se o mě takhle hrozně báli rodiče, tak jsem to někde přebrala a tady s tímto pracovat. A druhá věc je zase, možná bych zde zmínila tu zodpovědnost, prostě když to nemůžu ovlivnit, tak si říct, tak hod, to nemůžu ovlivnit a pracovat tady s tím, že prostě v tuto chvíli to, že budu mít ten strach o ty své blízké, když někam jedou, jestli se nezraní nebo něco, tak si říct, jestli ten strach jako reálný nebo není reálný a třeba pracovat zase tady s tím. Ono to není jednoduché, samozřejmě, pokud v tom člověk žije třeba 10, 20, 50 let, není to prostě jedním uvědoměním si, je to prostě delší cesta, jednak sám na sobě a jednak třeba právě i tady s kolegy.
0: Takže to lze. Samozřejmě. To dal bys komu něco ty?
2: Asi bych to jenom zarámoval, potrhnul tím, že je dobrý ten klíč hledat aspoň. Já ho nemusím nalézt, ale od toho skutečně potom už může být odborník, klidně i po telefonu, který to může tu situaci pomoci probrat. Ono opravdu, my rosteme v dialogu, my se stáváme sami sebou před očima druhých lidí a víc toho, že se vším si poradím sám, je mylný. To je mýtus.
0: Já bych přešel k dalšímu dotazu. Dobrý den. Zajímalo by mě, jak nahlížíte na sny. Lze sny vnímat jako zprávy nebo poselství naší duše a existuje nějaký univerzální výklad? Děkuji. Možná začneme zase tak u vás.
1: Já myslím, že to by mohlo být klidně na další velký rozhovor. Sny jsou podle mě velice důležité, protože tak, jak to vnímám já, tak vlastně to je to období, kdy ta naše mysl, kdy to naše vědomí vlastně spí, takže tam je to, co máme v tom podvědomí skryté, to může vyplývat navenek a otázka je, tady by asi jiné obory psychologické o tom mluvili víc odborně, ale tak jak to vnímám já, tak je několik druhů snů. Jsou třeba sny, kdy jenom kompenzujeme to, co se nám během dne stalo, ale pak jsou sny, které, kde k nám vlastně mluví to naše podvědomí, třeba i nějaké ty vzorce a třeba já sama jsem měla několik opakujících se snů, zvlášť třeba když ty sny se opakují, tak vám můžou dát nějakou nápovědu a jsou třeba i sny, kdy tam ty to řešení prostě najdete, pokud třeba nepůjdete tou cestou, kterou jdete už 10. sen, ale třeba jinou. Takže takhle to bylo třeba u mě.
0: Takže ty bys souhlasil s tím, že sny mají svůj význam a lze s nimi pracovat ve svůj prospěch?
2: Samozřejmě, je to i součást mojí profese, je to běžná součást psychoterapie. Už Freud v roce 1900 na to přišel a od té doby to stále funguje. Nesou poselství, ne všechny, ale nesou poselství a je dobré je nezapomínat nebo neignorovat. Je dobré klidně mít položený blok u postele a zapsat si sen, který se mi opakuje, který mě vede do úzkosti, který mě nedá spát, který mě budí. To jsou věci, které můžou být hybatelem k lepšímu duševnímu zdraví. To zcela jistě.
0: Děkuji vám. Já přijdu na další dotaz. Máte nějaké zkušenosti z praxe, kdy jste odhalili příčinu onemocnění v myšlení nebo v potlačovaných emocích a potom to odhalení nemoc zcela vymizela? Dá se říct, že každá nemoc má psychickou příčinu, potlačovaná nemoc, negativní myšlení?
1: No, já si myslím, že tu psychickou příčinu, nemůžu říct přímo příčinu, já myslím, že tady je opravdu zase ten komplex toho všeho, ale právě si myslím, že to nedá se to vlastně oddělovat od sebe, nedá se tělo, mysl i ty emoce oddělovat, nebo vztahové prostě problémy, a to je to, co vlastně děláme, jak my třeba, nebo zase vaši kolegové psychiatři, zase úplně někteří ignorují to tělo, takže tady si myslím, že ta provázanost je velice důležitá. A tady bych řekla ještě jednu věc, já svým pacientům říkám, když se mě zeptají, jako já mám nevylečitelnou nemoc, já jim vždycky říkám dobře, ale možná tu nemoc budete mít vždycky napsanou v papírech, ale to, jestli nebudete mít příznaky nebo minimum příznaků, nebo budete mít léčbu bez léku, anebo na minimum lécích, to už

0: dokážou se na toho pacienta dívat v mnohem větší celistvosti. My jsme takový netypičtí, k nám ti psychosomatičtí pacienti chodí a opravdu pod vlivem toho programu s psychoterapií se jim ulevuje od těch somatických obtíží a některé úplně vymizí. Čili můžu říct, že rozhodně má smysl se tím zabývat.
1: Čili oba dva tam ze své praxe vidíte velkou provázanost a i praktický dopad propojení toho fyzického těla té nemoci s nějakým vzorcem myšlení anebo z duší.
2: Já mám pocit, že to vlastně nejde bez toho. Já si myslím, že když máme třeba i pacienty s onkologickými onemocněními jako závažný a třeba řekneme, tato léčba perfektně fungovala, když se těch pacientů zeptáte, oni museli změnit přístup k tomu svému životu, takže vlastně tam jenom třeba nevidíme ty změny, které oni udělali a ta léčba není jenom to jediné, co jim pomohlo.
1: Ono vlastně i většina nemocí je nějakou reakcí organismu na život, že jo? A ten život má tu stránku jak psychickou, tak tu fyzickou a přesně tak je to ta celistvost, jak jsi zmínil ty. Já si myslím, že čas nám běží rychle. Já bych dal tedy ještě možnost poslednímu tazateli nebo tazatelce a vyberu trpím onemocněním štítné žlázy. Četla jsem, že štítná žláza je typickým psychosomatickým onemocněním. Můžu změnou uvnitř vyléčit nebo eliminovat sníženou funkci štítné žlázy? Děkuji. Tak koho do si to vezmete tak asi, paní doktorka?
2: Já myslím, že trošku jsme na to odpověděli v tom předchozím dotazu. Určitě zase jde o to třeba paní nebo slečna má vysoké dávky léku na štítnou žlázu, může, nebo měla jsem třeba i jednu svoji pacientku, kde ona na sobě pracovala právě na těch vztazích a na tom svým emočním prožívání a obrovská štítná žláza se jí třeba zmenšila. Sice na tu operaci nakonec šla, ale zmenšila se třeba na polovinu, takže jde to určitě i takto.
1: Já bych možná asi řekla, aby to bylo férové, že ta naše západní medicína dnešní je opravdu velmi dobrá ve všem, co dělá, ale nepostihuje mnohdy komplexnost člověka. Takže neříkejme, jako by to doporučení naše není, jenom ve své psychice, ale využívejte naplno západní medicínu, ale pokud chcete udělat ještě něco navíc, tak hledejte ten přesah a pracujte sami ze sebou. Šlo by to takto?
2: Určitě, já bych tady možná doplnila, že vlastně pojďme se podívat na to, co ta klasická medicína vůbec nabízí, protože často k nám třeba přijdou pacienti a řeknou, mě něco bolí, ale nedávajte mi léky na bolest. Říkám, dobře, ano, ale vy jste přišel ke mně jako ke klasickému lékaři, tak vlastně toto je můj jako jeden z těch nástrojů, který já používám. Takže když tomu lékaři jdu, tak vlastně si uvědomit tady toto. A přesně, jak jste řekl, má medicína neuvěřitelně prostě vyskočila. Reumatologie u nás, to jsou úžasné věci, které se zvládají a trošku si někdy toho nevážíme. Řekla bych na jednu stranu, a zase na druhou stranu někdy právě podceňujeme tady tu komplexnost té péče.
1: A možná ta kvalita toho medicína nás až často nutí k nic nedělání aby jsme do toho nevložili ještě něco navíc.
3: Tu
0: zodpovědnost. Ten zbavuje ty pacienty. A ta psychosomatická medicína má být doplňkem té klasické medicíny. Rozhodně to není konkurentem, jak někteří soudí špatně. Takže doplňkem, který je k dispozici. A to bychom chtěli, aby diváci věděli.
1: A to byl krásný závěr. Já vám moc děkuji za dnešní diskuzi.
0: Děkuji
1: za pozvání. Děkuji
0: za pozvání. Děkujeme moc krát.

Mysl je úžasný nástroj nás lidí. Je na nás, jestli si dobře nastudujeme návod na její použití a využijeme tyto znalosti ke zlepšení svého života, který může být klidnější a šťastnější. Druhá možnost je nechat naše myšlení, aby bylo zcela ovládáno vnějšími událostmi nebo ostatními lidmi. Já jsem pro tu první příležitost. Je to celoživotní cesta, ale dává mi rozhodně větší smysl. Na závěr dnešního vysílání bych vás chtěl pozvat na další díl našeho pořadu, který bude zaměřen na to, jak správně odpočívat a co nejlépe využít letní dovolenou. Dívejte se ve středu 14. července. Těším se opět na viděnou.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu, tak se pojďme podívat na to, co je ve světě.

0: fiasku na mistrovství světa tvrdili, že Koubkova pozice je jasná a pevná. O několik dnů později sám hlavní kouč odstoupil. Tato skutečnost vyvolala na sociálních sítích lavinu reakcí, přičemž mnohé z nich jsou plné ironie a výsměchu. Tak české repre nezbývá, než popřát do budoucna, ať se to zlepší. Pojďme do světa roku. Dlouhých 30 let hrál Pepa Vojtek v různých českých muzikálech, nyní se ale rozhodl skončit. Místo toho se bude věnovat hlavně kapele Kabát a svým vlastním projektům. No a teď špetka bizárku. Soud se znovu zabýval případem influencerky Adély Pulcové alias Shopaholic Adele. Insolvenční správkyně navrhla zrušení jejího oddlužnění s tím, že opakovaně porušovala své povinnosti, zatajila změnu bydliště, neoznámila všechny bankovní účty a vznikly jí nové dluhy. A ještě do hlavního města Praha zažila pořádný poprask. Do hlavního města totiž dorazil jeden z nejpopulárnějších herců planety, Keanu Reeves. Ten vystoupil v klubu Sasazu v pražských Holešovicích se svou rockovou kapelou Dogstar. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Byly 4 hodiny.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Heidi Klum, která není jen světovou modelkou, ale taky umí dostat energii do světa hudby a showbiznisu. Heidi ví, jak zaujmout. Ať už na mole nebo u mikrofonu, její styl je unikátní a přitahuje pozornost. Je jako ten kámoš, co do každé party přináší šmrnc a nikdy mu nechybí ta správná dávka humoru. Pokud chceš cítit ten mix elegance a zábavy, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé příběhy a hvězdy.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
1: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
2: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, které odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadel. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
1: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
2: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příručně zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
1: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 5 hodin.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Rádio Metropole.
0: Víc

0: týden.
1: Berani, kolísavá pozornost vás nijak extra nemůže rozhodit. Býci, jděte svou vlastní cestou, není důvod kopírovat. Blíženci, máte chuť oživit některé vzpomínky. Raci, kdyby se něco nepovedlo, vemte to s úsměvem. Lvi, máte napilno, zkuste na chvilku přibrzdit. Pany, rodinné události vás těší, ale občas taky trochu děsí. Váhy, ani ve stresové situaci nebudete panikařit. Štíři, sdílejte své nápady s lidmi, co vám fandí. Střelci, i do všedního stereotypu umíte zapracovat radost. Kozorozi, dopřejte si víc pohodové tempo. Vodnáři, možná narazíte na nabídku, která se neodmítá. A co my ryby, nedáme na pomluvy a nebudeme řešit hlouposti.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio

0: živé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
2: Hanácký soubor Olešnice Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
3: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.

0: je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou rozhodně chceš znát. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme ještě spoustu skvělých příběhů a muziky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Conana Graye, mladého zpěváka a skladatele, který svou hudbou kombinuje pop s osobními příběhy a emocemi. Jeho hlas je jemný, ale zároveň plný síly, což dělá z jeho písní opravdové zážitky. Conan je jako kámoš, co ti vždycky rozumí a přinese únik z reality do světa hudby, kde můžeš být sám sebou. Jeho styl je moderní, svěží a velmi autentický, což si rychle získalo fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme připraveno ještě spoustu dalších hudebních příběhů a hitů.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Tréninkové centrum pro astronauty v Olomouci. V to se promění během prázdnin Olomoucká pevnost poznání. Letní motiv trénují jako astronaut nabídne návštěvníkům pevnosti simulaci přetížení v gyroskopu i letecký simulátor. V Olomouci má vzniknout dům Ronalda McDonalda, to od nás víte. Dům umožňuje rodinám vážně nemocných dětí zůstat pohromadě i během dlouhé hospitalizace. První takový dům v Česku funguje v Praze u fakultní nemocnice v Motole a další má vzniknout v Olomouci u pediatrické kliniky fakultní nemocnice Olomouc. O projektu, financování i plánech na stavbu hovořila pro Report.cz ředitelka domu Ronalda McDonalda Ivana Švingrová-Pešatová. Rozhovor si nyní můžete přečíst na webu report.cz. Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok. Dálniční známky nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace. Cena roční známky má zůstat na částce 2570 korun, informuje ministr dopravy Ivan Bednárek. Zůstává i sleva pro nízkoemisní auta.
0: Sport.
3: Na krasobruslařský led se vrací Rusko a Bělorusko. Bruslařská unie ISU oznámila, že umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než 4 letech pod neutrálním statusem.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Vlna vedér míří ke konci. Ve středu nás čekají nejvyšší teploty v našem regionu mezi 25 a 30 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 20 stupňů. Počítáme taky s bouřkami, které mohou být ojedinělé i velmi silné, s přívalovými srážkami.

0: stupni Celsia.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD,

0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Metro Retro. Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
1: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
2: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, které odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadla. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
1: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
2: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příručně zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
1: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Milí a vážení, rokové hlášení! Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady! V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru!
3: Tohle je
0: Radio Metropole.

0: nabízíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony?
0: Jaké je počasí na Moravě?
1: A kam zajít na dobrou pizzu?
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás. Metro.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je středa 1. července. Pokračuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dneškem začíná druhá etapa stavby, která uzavře Stupkovu ulici v úseku od Kmochovy po Karafiátovou ulici. Úsek od Hněvotínské po Karafiátovou bude již průjezdný.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přípravy na vznik vysokorychlostní tratě v regionu na Přerovsku mezi Prosenicemi a Hranicemi začnou průzkumné vrty pro přípravu tratě, která tu zrychlí spojení. Vrty mají začít letos v srpnu a skončit v únoru 2027. Podrobnosti má report.cz. Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město chce vystrnadit vizuální smog. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označují, pustí, město pomůže dotací. Víc o tomto tématu má web šumperk.cz. Tresty za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat se nejspíš zpřísní. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu trestního zákoníku, v níž by za tyto činy hrozilo nejméně roční vězení místo půlročního, píše deník N.
2: Sport.
3: Pořádný zápřah měl na úvod Wimbledonu tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. V prvním kole londýnského Grand Slamu vyzval na travnatém kurtu Brita Samuela a vysilující match, který trval 3,5 hodiny, nakonec vyhrál 3-2 na sety a jde dál.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
5: Ještě včera hodně vedro, přes 30 a teď to mírně klesá, ale opravdu velmi mírně. Víme, jak bude, dneska nejčastěji 27 stupňů, ve čtvrtek zhruba 25, v pátek a o víkendu by to mělo být kolem 23. A je tady i varování, je možné, že na Moravě se odpoledne ojediněle vyskytnou velmi silné bouřky. Místy je mohou doprovázet přívalové srážky kolem 50 mm a k tomu má foukat i silný nárazový vítr. My to určitě budeme sledovat a mimochodem v našem regionu můžeme sem tam zabouřit i teď po ránu.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na trase Kokory Olomouc, kousek od Velkého Týnce, je tady auto ve svodidlech a neprůjezdný pravý pruh. Bouráme také na dálnici Olomouc Mohelnice u příkaz. V Hulíně pozor na tom kruháči Komenského Kroměřížská. Je to srážka dodávky s osobákem na místě záchranáři a komplikace také na Kroměřížsku na silnici u obce Morkovice Slížany. Komunikace je teď dočasně uzavřená. Máme tu dodávku převrácenou na bok. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of
3: the Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Conana Graye, mladého zpěváka a skladatele, který svou hudbou kombinuje pop s osobními příběhy a emocemi. Jeho hlas je jemný, ale zároveň plný síly, což dělá z jeho písní opravdové zážitky. Conan je jako kámoš, co ti vždycky rozumí a přinese únik z reality do světa hudby, kde můžeš být sám sebou. Jeho styl je moderní, svěží a velmi autentický, což si rychle získalo fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme připraveno ještě spoustu dalších hudebních příběhů a hitů.

0: Všední den. Berani, kolísavá pozornost vás nijak extra nemůže rozhodit. Býci, jděte svou vlastní cestou, není důvod kopírovat. Blíženci, máte chuť oživit některé vzpomínky. Raci, kdyby se něco nepovedlo, vemte to s úsměvem. Lvi, máte napilno, zkuste na chvilku přibrzdit. Pany, rodinné události vás těší, ale občas taky trochu děsí. Váhy, ani ve stresové situaci nebudete panikařit. Štíři, sdílejte své nápady s lidmi, co vám fandí. Střelci, i do všedního stereotypu umíte zapracovat radost. Kozorozi, dopřejte si víc pohodové tempo. Vodnáři, možná narazíte na nabídku, která se neodmítá. A co my ryby, nedáme na pomluvy a nebudeme řešit hlouposti.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedině

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé Příbrami.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Tohle Fresh Proud Energie, to je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Já ti nevím, mně už to přijde strašně dlouhý. Letošní mistrovství světa je opravdu nejdelší v historii. Trvá 39 dnů, k vidění je celkem 104 zápasů. Pro srovnání, předchozí fotbalový šampionát jich měl 64. A co největší překvapení letošního mundiálu? Tak třeba Paraguay, co vyřadila Německo, a nebo taky Norové. Ti si vybojovali postup do nedělního osmifinále s Brazílií. A kdo vlastně včera zařídil s pobřežím slonoviny tu norskou euforii na 2-1? Erling Haaland. Výška 194 cm, 94 kilo pravého severského svalu. A norští vikingové spokojeně veslují dál.

0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Hrad Šternberk zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberk se na vás těší.
8: Radio Metropole.
9: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším.
10: Vysíláme vzduchem po FM vlnách.
9: Zdarma a neomezeně.
8: Metropole.

0: čerstvým srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Je středa 1. července. Mozart v Olomouci má zase rozbitou nohu. Písková socha skladatele Wolfganga Amadea Mozarta na Horním náměstí se stala opět terčem vandalů. Někdo ji poškodil špičku boty. Řeší to městská policie Olomouc. K opravě dojde nejdřív na konci července. Silné bouřky přišly včera v podvečer na jih Moravy. Zejména z okolí Blanska lidé hlásili až 5-centimetrové kroupy. Do akce museli také hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Český hydrometeorologický ústav ode dneška mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro občany i bezpečnostní složky. Více na webu chmi.cz. Začínají prázdniny, kam pak vyrazíme na hlavní dovolenou? Do zahraničí letos v létě plánují jet v průměru 4 z 10 Čechů. Dovolená v České republice, tak tu mají naplánovanou v průměru 3 z 10 lidí. Podobný poměr dovolenou neplánuje. To jsou výsledky výzkumu MNS.
0: Sport.
3: Hned 5 medailí získali naši vodní slalomáři na úvod mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v Polsku, v časovce v kajakkrosu. O světové tituly se postarali Tereza Kneblová v kategorii do 23 let a juniorka Lucie Vaculová. Stříbro vybojoval Matyáš Novák a bronzové medaile přidali junioři Tobiáš Novák s Valentínou Kočířovou.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jaký byl loni 1. červenec, víceméně tropický, s teplotami do 30 stupňů, a taky víme, jak bude dneska, na teploměru vesměs 27, pokud zaprší, bude to i méně, ve čtvrtek naměříme 25, v pátek a o víkendu to pak nejčastěji bude kolem 23. A připomínáme, že dnes se opravdu ojediněle můžou vyskytnout velmi silné bouřky, tak na to buďme připravení. A bio je mezi jedničkou a dvojkou, což je mírná až střední zátěž.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje na trase Kokory Olomouc, kousek od Velkého Týnce, bouráme taky na dálnici D35 Olomouc Mohelnice. U příkaz, i tady je osobák ve svodidlech. Připomínáme komplikace na Kroměřížsku, na silnici u obce Morkovice Slížany, kde je převrácená dodávka, a údržbové práce máme dneska na dálnici D46 do 12.30, a to konkrétně v úseku Brodeku Prostějová Držovice. Je to uzavřený levý jízdní pruh, protože se tu čistí vozovka. Na cestách je s vámi to správné rádio, tak dobře dojeďte.
0: Rádio.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady středa, 1. července, svátek má každá Jarka, Jaruška, Jaroslava. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má krasavice z pobřežní hlídky Pamela Anderson a slaví taky MMA zápasník, olomoucký rodák, terminátor Carlos Vémola. A je tu i jedna vzpomínka. Dneska v roce 1979 firma Sony představuje prvního Walkmana. A pozor, je tady navíc Mezinárodní den vtipů. Tak doufáme, že od nás uslyšíte taky něco vtipného. Ať se tomu zasmějeme i ve středu 1. července.
0: Metropole právě dnes.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
5: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
1: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
2: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, které odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadla. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
1: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
2: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příručně zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
1: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole. Tvoje webovka a online poslech na Radio

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Máme v Olomouci dostatek veřejných toalet. Většina jich je v centru, ale zda jich je dost, je v Olomouci vleklé téma. V rubrice Fórum Olomouckého reportu na webu report.cz nyní najdete vyjádření olomouckých zastupitelů napříč politickým spektrem. Zda současný stav postačuje.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo k procházkám a odpočinku máme v Hranicích. Jde o nábřeží řeky Bečvy v Kropáčově ulici, které prošlo obnovou. Přibyla tu zeleň a zázemí pro turisty a chystá se pokračování obnovy. Plánuje se tu kavárna. Na kole rádi jezdíme ve Valašském Meziříčí. Sdílená kola tu zaznamenala od spuštění projektu asi 60 000 výpůjček. Radnice proto službu prodlouží aspoň do října. Valašské Meziříčí patří mezi 5 měst České republice, které službu využívají nejvíce, píše o tom Deník. Počet obětí ničivých zemětřesení, která minulý týden zasáhla sever Venezuely, stále není konečný. Pátrači v troskách budov nacházejí další mrtvé. Už jich je přes 1900. Desítky tisíc lidí ve Venezuele otřesy připravili o domov.
2: Sport.
3: Na kurty Wimbledonu se mimořádně vrátila tenisová legenda, Američanka Serena Williamsová. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů skončila na londýnské trávě hned v prvním kole. Ve své první dvouhře po asi 4 letech padla s Australankou Jointovou 1-2 na sety.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Ještě včera hodně vedro, přes 30 a teď to mírně klesá, ale opravdu velmi mírně. Víme, jak bude dneska nejčastěji 27 stupňů, ve čtvrtek zhruba 25, v pátek a o víkendu by to mělo být kolem 23. A je tady i varování, je možné, že na Moravě se odpoledne ojediněle vyskytnou velmi silné bouřky. Místy je mohou doprovázet přívalové srážky kolem 50 mm a k tomu má foukat i silný nárazový vítr, takže my to určitě budeme sledovat.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, i díky vám. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské, také na dálnici D46 u Olomouce, jak je sjezd na Hněvotín, anebo ve Svitavách na Pražské. Nehodám aktuálně na D1 na trase Vyškov-Říkovice na exitu Ivanovice na Hané a pozor, spadlý strom máme kousek od Moravské Třebové u Hřebečského tunelu, jak je ta důlní stezka. Momentálně tu probíhají odklízací práce. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu, tak se pojďme podívat na to, co je ve světě celebrit nového. Česká fotbalová reprezentace je v očích fanoušků totální kocourkov, zatímco Pavel Nedvěd a předseda Fačru David Trunda po fiasku na mistrovství světa tvrdili, že Koupkova pozice je jasná a pevná. O několik dnů později sám hlavní kouč odstoupil. Tato skutečnost vyvolala na sociálních sítích lavinu reakcí, přičemž mnohé z nich jsou plné ironie a výsměchu. Tak české repre nezbývá, než popřát do budoucna, ať se to zlepší. Pojďme do světa roku. Dlouhých 30 let hrál Pepa Vojtek v různých českých muzikálech, nyní se ale rozhodl skončit. Místo toho se bude věnovat hlavně kapele Kabát a svým vlastním projektům. No a teď špetka bizárku. Soud se znovu zabýval případem influencerky Adély Pulcové alias Shopaholic Adele. Insolvenční správkyně navrhla zrušení jejího oddlužnění s tím, že opakovaně porušovala své povinnosti, zatajila změnu bydliště, neoznámila všechny bankovní účty a vznikly jí nové dluhy. A ještě do hlavního města Praha zažila pořádný poprask. Do hlavního města totiž dorazil jeden z nejpopulárnějších herců planety, Keanu Reeves. Ten vystoupil v klubu Sasazu v pražských Holešovicích se svou rockovou kapelou Dogstar. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
0: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
2: Tvoje dopoledne.
3: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Kampeny není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
2: Hanácký soubor Olešnice Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Radio Metropole.
10: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
11: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš. Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy.
4: Pokračuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dneškem začíná druhá etapa stavby, která uzavře Stupkovu ulici v úseku od Kmochovy po Karafiátovou ulici. Úsek od Hněvotínské po Karafiátovou bude již průjezdný.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Červen na silnicích Olomouckého kraje byl bez tragických dopravních nehod. Během uplynulého měsíce nezemřel na silnicích v Olomouckém kraji při dopravní nehodě žádný člověk, informuje o tom policie. Od začátku roku policisté v regionu evidují 9 obětí tragických nehod. Policisté v Olomouckém kraji řešili v červnu 461 dopravních nehod, což je o 29 méně než loni. 4 lidé se zranili těžce, 153 lehce. Nejtěžším dnem byl pátek 19. června, kdy v kraji došlo ke 27 dopravním nehodám. Hlavní příčinou červnových nehod v Olomouckém kraji bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Do statistik se nedostalo úmrtí cyklisty u Středolesí na Přerovsku. Začátkem června u něj pitva prokázala úmrtí po zdravotní indispozici.
1: Sport.
3: Karolína Muchová bude usilovat o postup do třetího kola na Wimbledonu. Olomoucká rodačka a elitní tenistka dnes vyzve na trávě londýnského Grand Slamu Číňanku Shuai Chang. Duel začne po 14. hodině. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jaký byl loni první červenec, víceméně tropický, s teplotami do 30 stupňů, a taky víme, jak bude dneska, na teploměru vesměs 27, pokud zaprší, bude to i méně, ve čtvrtek naměříme 25, v pátek a o víkendu to pak nejčastěji bude kolem 23. A připomínáme, že dnes se opravdu ojediněle můžou vyskytnout velmi silné bouřky, tak na to buďme připraveni. A bio je mezi jedničkou a dvojkou, což je mírná až střední zátěž.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, co pak máme za komplikace v Olomouci na Dolní Novosadské.
7: Na Dolní Novosadské za přejezdem směrem pryč z města, tak je semafor obou stran, jsou tam práce na silnici, omezená 30, takže je tam maličké zdržení.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi jako posluchačka Maruška. Máme taky hlášenou policejní hlídku v Prostějově na Konečné, anebo odstavené auto na dálnici D46. Je to zhruba na půl cesty Olšany Olomouc u té benzinky, tady počítejte s menším zdržením. Díky moc, že posloucháte, a dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: Jsme mladí a neklidní.
1: Jdeme na to!
0: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
0: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé Příbrami.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Tohle je
8: Radio Metropole.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Taky ve středu hrajeme a bavíme. A když budeme chtít, trénujeme jako astronauti a zažijeme vesmírné léto. V Olomoucké pevnosti poznání totiž právě dnes začíná speciální výcvikový program. Více se dozvíme na pevnostpoznání.cz. Olomoucké minikino Čekárna chystá na Poděbradech letní promítání u vody, což je naprosto geniální nápad. Dneska jsou na programu Samotáři.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
1: Vstupné je dobrovolné a snad nám to počasí nepokazí. Jinak pokračuje také Prostějovské léto 2026. To nabízí i tradiční letní kino na nádvoří zámku vždycky ve středu po západu slunce. Konkrétně dneska to bude Mamma Mia. A ještě zdravíme letní kino v Mostkovicích, kde máme dneska na programu úžasný film, který nás rozesměje i dojme. Jsou to Neporazitelní. O cestě za stříbrem na parahokejovém mistrovství světa. Začátek v letňáku v Mostkovicích ve 21:30. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Je to gól!
4: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
5: To je jasný.
4: S námi vám neuteče žádný gól.
6: Ten fotbal si musíš prosadit.
7: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Radio Metropole
4: a dopolední chill.
5: Baby, let's go!
6: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
3: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Mozart v Olomouci má zase rozbitou nohu. Písková socha skladatele Wolfganga Amadea Mozarta na Horním náměstí se stala opět terčem vandalů. Někdo ji poškodil špičku boty. Řeší to městská policie Olomouc a k opravě dojde nejdřív na konci července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novinky plánuje na městském hřbitově Prostějov. Chystá se rekonstrukce smuteční síně. Dojde hlavně na modernizaci čekárny.
4: Předmětem zakázky jsou stavební a interiérové úpravy čekárny, které zahrnují výměnu podlahových krytin, stropních podhledů, dveří, zařizovacích předmětů i sedacího nábytku. Součástí rekonstrukce bude také úprava dispozice sociálního zázemí, kde vznikne bezbariérové WC. Modernizací projdou rovněž prostory určené pro výstavu rakve.
3: Vysvětluje za město Prostějov mluvčí Jana Gáborová a to není jediná změna. Rada města Prostějova schválila pořízení nového orientačního a navigačního systému na městském hřbitově. Ten nahradí stávající ukazatele, které již mají řadu nedostatků.
4: V rámci zakázky bude vyrobeno 33 směrových tabulí a 4 nosné sloupy. Současně dojde k demontáži stávajícího systému a instalaci nového. Konstrukce budou zhotoveny z oceli žárově zinkové ponorem a opatřené vypalovaným vlakem v odstínu antracitově šedé.
3: Doplnila za město Prostějov Jana Gáborová. Povinná evidence psů. Majitelé musí ode dneška registrovat svého psa do centrální evidence. Ne hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterináře. Ten registraci provede, píše ČTK.
1: Sport.
3: Ve fotbalovém Slovácku skončil rekordman v počtu startů v první lize Milan Petržela. Klub se 43-letým rodákem z Vyškovska, který v nejvyšší soutěži odehrál přes 500 utkání, už neprodloužil smlouvu.
1: Radiometro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz

0: voze. Na většině Hané očekáváme přehánky, místy dokonce i bouřky. Předpověď teď v následujících dnech slibuje pozvolné ochlazení na příjemnější teploty. Dnešní maxima dosáhnou 27 až 31 stupňů, zítřejší pak 23 až 27, no a v pátek už nám nejvyšší denní teploty nepřekročí 25 stupňů. Zatímco dneska ještě máme biozátěž na nejhorším stupni, zítra už by se nám mohla vylepšit na jedničku.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na překážku na silnici v ulici Tovární u autobusového nádraží ve směru na Přáslavice. Nehodu nám pak hlásíte ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Bouračka je taky na Uničovsku na výjezdu z Troubelic ve směru na Novou Hradečnou. Na policijní hlídky si dáme pozor na D1 na exitu Bělotín, v Držovicích v ulici Konečná a taky v Březové nad Svitavou na Moravském náměstí. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Blíží se nám doba oběda a na Rádiu Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední menička. Začneme nabídkou nejen pro vegetariány. Máme tady květákové řízečky, zapečenou brokolici s veganským sýrem nebo Honzovy buchty z povedly. To si dáme v restauraci Koza zůstala celá. Na výběr je tu i maso, moravský vrabec se zelím a houskovým knedlíkem, kuřecí steak s omáčkou z modrého sýra nebo třeba pikantní vepřová plec s chalapeños a bramboráčky. Na to se zejdeme do Bond Rock Café. Pochutnat si můžeme taky na restovaném kuřeti s burákovou omáčkou nebo třeba dušeném telecím ragu se šťouchanými bramborami. Připravují v Bistru Paulus. Na kuřecí cordon bleu se sýrem nebo italské šafránové risotto pak zajdeme do baseball pubu na Lascích. V upalácké menze pro nás mají sekanou, hovězí guláš s cibulí, vepřovou krkovici na grilu nebo třeba žemlovku. Další polední meníčka najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
0: Tohle je Radio Metro.

0: Tohle Fresh Proud Energie, to je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Já ti nevím, mně už to přijde strašně dlouhý. Letošní mistrovství světa je opravdu nejdelší v historii. Trvá 39 dnů, k vidění je celkem 104 zápasů. Pro srovnání, předchozí fotbalový šampionát jich měl 64. A co největší překvapení letošního mundiálu, tak třeba Paraguay, co vyřadila Německo, a nebo taky Norové. Ti si vybojovali postup do nedělního osmifinále s Brazílií. A kdo vlastně včera zařídil s pobřežím slonoviny tu norskou euforii na 2-1? Erling Haaland. Výška 194 cm, 94 kg pravého severského svalu. A norští vikingové spokojeně veslují dál.

0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: miluješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci. Je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
3: Vzhledem k nutnosti zachovat autobusový provoz probíhaly stavební práce ve dvou etapách. V průběhu první etapy byla zhotovitelem použita nevyhovující asfaltová směs. Město na tuto skutečnost bezodkladně reagovalo a vadné živičné vrstvy nechalo v rámci reklamace odstranit a nahradit novými. Po dokončení všech prací plocha opět plně slouží cestujícím i autobusové dopravě.
2: Doplnil mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Smrt na Jadranu. Úvodní nádrže Jadran u oseka nad Bečvou mezi Lipníkem a Přerovem v úterý zemřel starší muž. Lidé ho zahledli ve vodě asi 50 metrů od břehu. Bezvládného muže dostali z vody a pokusili se mu pomoci.
4: Po příjezdu hlídek na místo pokračovali policisté v poskytování pomoci až do příjezdu záchranné služby Olomouckého kraje. Resuscitace byla bohužel neúspěšná a muž v seniorském věku na místě zemřel. V souvislosti s uvedenou událostí byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti.
2: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Tmavé plomby už se u zubaře nedávají. Od července začal platit jejich zákaz kvůli obsahu rtuti. Pojišťovny nově hradí obyčejnější bílé plomby nebo přispívají 900 korun na kvalitnější, píše o tom zdravotnický deník.
0: Sport.
2: Podíváme se na program fotbalové Sigmy Olomouc. Hanáci odehrají v tomto týdnu hned tři přípravné zápasy na hřišti ve Slatinicích. První již dnes od 17 hodin. Jejich soupeřem bude slovenský klub MFK Skalica.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Když červenec pěkně hřeje o Vánocích, se zima zaskvěje. To je pronostika na měsíc červenec, který nám dneškem začal. Myslím, že o zimu se nemusíme bát. Červenec nás opravdu zahřeje. Víme, jak bude. Teploměry nám právě teď na Olomoucku ukazují kolem 30 stupňů, stejně tak třeba na Hranicku. Na Kroměřížsku se to vyšplhalo dokonce o stupínek výš. Jesenicko hlásí kolem 24 stupňů. Na většině Hané máme oblačno, očekáváme i přehánky. Někde dokonce i bouřky. S těmi by místy mohly přijít i přívalové srážky kolem 50 mm nebo kroupy. Deštník si dneska raději přibalte.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme provoz poměrně hladký. To už ale nemůžeme říci na Přerovsku, na D1 na trase Říkovice-Vyškov. Mezi exity Přerov a Říkovice. Průchaný náklaďák tady stojí v odstavném pruhu, na místě je policie. Jízdní pruhy už by ale měly být průjezdné bez překážky. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Číhají na D48 na exitu Bělotín, v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati a v Hulíně v ulici Záhlenická. To bylo naše dopravní info další nejpozději za hodinku.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady středa, 1. července, svátek má každá Jarka, Jaruška, Jaroslava. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má krasavice z pobřežní hlídky Pamela Anderson a slaví taky MMA zápasník, olomoucký rodák, terminátor Carlos Vémola. A je tu i jedna vzpomínka. Dneska v roce 1979 firma Sony představuje prvního Walkmana. A pozor, je tady navíc Mezinárodní den vtipů. Tak doufáme, že od nás uslyšíte taky něco vtipného. Ať se tomu zasmějeme i ve středu 1. července.
0: Metropole právě dnes.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Jsme tu pro tebe už dlouho.
9: A máme spoustu společných vzpomínek.
10: Rádio Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat, ale taky tě zahřejí svým upřímným poselstvím. Lizou umí spojit humor a vážnost v jednu parádní show, kterou prostě musíš zažít. Je to energie, která nabije každou místnost a každého posluchače. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další porci skvělé muziky a inspirace. Girl, I'm about to have a pill.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je v Olomouci dostatek veřejných toalet? Většina jich je v centru, ale zda jich je dost, je v Olomouci vleklé téma. V rubrice Fórum Olomouckého reportu na webu report.cz nyní najdete vyjádření olomouckých zastupitelů napříč politickým spektrem. Zda současný stav postačuje.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo k procházkám a odpočinku máme v Hranicích. Jde o nábřeží řeky Bečvy v Kropáčově ulici, které prošlo obnovou. Přibyla tu zeleň a zázemí pro turisty a chystá se pokračování obnovy. Plánuje se tu kavárna. Na kole rádi jezdíme ve Valašském Meziříčí. Sdílená kola tu zaznamenala od spuštění projektu asi 60 tisíc výpůjček. Radnice proto službu prodlouží aspoň do října. Valašské Meziříčí patří mezi 5 měst v České republice, které službu využívají nejvíce, píše o tom Deník. Před silnými bouřkami varují meteorologové. Výstraha visí taky nad naším regionem. Hrozí silné nárazy větru, přívalové deště i kroupy. Meteorologové připomínají, že může dojít k výpadkům elektřiny.
4: Na Moravě, ve Slezsku a na krajním východě a severovýchodě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm, s lokálními škodami hlavně na jižní Moravě a Vysočině. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu na jihu a východě Moravy a ve Slezsku. Kolem půlnoci bouřky zeslábnou. Český hydrometeorologický ústav, Marie Odstrčilová.
1: Sport.
3: A fandové silniční cyklistiky už vyhlížejí 4. červenec. Odstartuje slavná Tour de France. Velký etapový závod vyrazí z Barcelony a skončí 26. července v Paříži. Na startu budou také dva závodníci spojení s naším regionem. Olomoučtí rodáci Pavel Bittner a Jakub Otruba. Uvidíme, jak se jim na velké Tour zadaří.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Rádio Metropole. Co na sebe?
5: Víme, jak bude. Odpoledne by se nám mělo zatáhnout, vyskytnout se mohou i přehánky nebo bouřky. Vítr nám bude foukat jenom slabý, jen v bouřkách může zesilovat. Pokud chcete ochladit byt, otevřte si v noci okno. Teploty totiž mohou klesnout ke 14 až 17 stupňům. Na většině území to ale tak vypadá na déšť, tak ho raději nechte jenom na větračku. Zítřek už pro nás chystá polojasno, nejvyšší teploty naměříme mezi 21 a 25 stupni.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí se teď jede bez problémů. Pozor a oči na tachometru bychom jen měli mít kvůli policejní hlídce na okruhu Olomouce na D35 na exitu Nemilany. Modré majáčky nám blikají taky na D1 na exitu Lipník Loučka, na D48 na exitu Bělotín, stojí taky v Prostějově v ulici Brněnská. Plastový blatník od kamionu nám pak přikáží na silnici na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Unčovice. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
5: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu
7: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé Příbrami.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuže.

0: Jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jax Jones je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších producentů současnosti. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další porci skvělé muziky. Girl,

0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
1: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
2: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, který odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadel. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
1: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
2: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příruční zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
1: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Radio Metropole.
4: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
3: Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie, co si snadno zapamatuješ. Kungs je jako ten kámoš, který tě vždycky pozve na nejlepší party a nikdy nesklame. Jeho hudba je plná energie, ale zároveň příjemná na poslech. Pokud chceš vědět, co je ta pravá letní atmosféra, zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další skvělé zážitky.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

0: koukej.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy.
4: Pokračuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dneškem začíná druhá etapa stavby, která uzavře Stupkovu ulici v úseku od Kmochovy po Karafiátovou ulici. Úsek od Hněvotínské po Karafiátovou bude již průjezdný.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Červen na silnicích Olomouckého kraje byl bez tragických dopravních nehod. Během uplynulého měsíce nezemřel na silnicích v Olomouckém kraji při dopravní nehodě žádný člověk, informuje o tom policie. Od začátku roku policisté v regionu evidují 9 obětí tragických nehod. Policisté v Olomouckém kraji řešili v červnu 461 dopravních nehod, což je o 29 méně než loni. 4 lidé se zranili těžce, 153 lehce. Nejtěžším dnem byl pátek 19. června, kdy v kraji došlo ke 27 dopravním nehodám. Hlavní příčinou červnových nehod v Olomouckém kraji bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Do statistik se nedostalo úmrtí cyklisty u středu lesí na Přerovsku. Začátkem června u něj pitva prokázala úmrtí po zdravotní indispozici.
2: Sport.
3: Karolína Muchová bude usilovat o postup do třetího kola na Wimbledonu. Olomoucká rodačka a elitní tenistka dnes vyzve na trávě londýnského Grand Slamu Číňanku Shuai Chang. Duel začne po 14. hodině. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Dnešní maxima dosahují 31 stupňů, což je o 9 stupňů nad průměrnou teplotou pro dnešní den. Vítr nám fouká pouze slabě, tak pocitová teplota odpovídá té skutečné. Odpoledne očekáváme zatahování a místy přicházející déšť, někde dokonce i bouřky. Bubnování kapek na okno by nás pak mělo provázet i v noci. Zítra pak čekáme polojasno, nejvyšší teploty pak naměříme mezi 21 a 25 stupni.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci to máme bez komplikací, jen připomínáme, že na D35 na okruhu Olomouce probíhají údržbové práce. Provoz je veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Konkrétně to takhle máme na trase Lipník-Olomouc za exitem Nemilany. Nehodu nám hlásíte na trase mezi obcemi Krčmaň a Kokory. Bouračka se řeší taky na výjezdu ze Zábřeha ve směru na Postřelmov. Tady probíhá vyšetřování, na místě je policejní hlídka. Dva osobáky se srazily taky na Zlínsku na průtahu v Březnici. Tohle bylo dopravní info, teď už další hit za hitem.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
3: Tohle je Radio.

0: Tohle je
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na Rádiu Honá vám chceme šetřit čas. Čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. A pak vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího. Policisté a záchranáři vyjížděli v úterý odpoledne k vodní nádrži Jadran u Oseka nad Bečvou, kde svědci vytáhli z vody staršího muže. I přes okamžitou první pomoc se ho však bohužel nepodařilo oživit. O tom píše Report.cz. Městská policie Přerov se stala červencovým patronem kampaně na podporu dárcovství krve, kterou město pořádá ve spolupráci s místní nemocnicí. Rekordman Miroslav Komínek má za sebou 335 odběrů. Dočteme se na webu města www.přerov.eu. Projekt zajištění bezbariérovosti kroměřížské radnice uspěl v letošním ročníku soutěže Stavba Zlínského kraje, když mu odborná porota udělila čestné uznání. Detaily se dočteme na webu www.město-kroměříž.cz. S námi jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
4: Teda skoro na přání.
3: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
0: Čistá telepatie.
2: Metropole.
5: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
6: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
7: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
8: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
0: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Mozart v Olomouci má zase rozbitou nohu. Písková socha skladatele Wolfganga Amadea Mozarta na Horním náměstí se stala opět terčem vandalů. Někdo ji poškodil špičku boty. Řeší to městská policie Olomouc a k opravě dojde nejdřív na konci července.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novinky plánuje na městském hřbitově Prostějov. Chystá se rekonstrukce smuteční síně. Dojde hlavně na modernizaci čekárny.
3: Předmětem zakázky jsou stavební a interiérové úpravy čekárny, které zahrnují výměnu podlahových krytin, stropních podhledů, dveří, zařizovacích předmětů i sedacího nábytku. Součástí rekonstrukce bude také úprava dispozice sociálního zázemí, kde vznikne bezbariérové WC. Modernizací projdou rovněž prostory určené pro výstavu rakve.
2: Vysvětluje za město Prostějov mluvčí Jana Gáborová a to není jediná změna. Rada města Prostějova schválila pořízení nového orientačního a navigačního systému na městském hřbitově. Ten nahradí stávající ukazatele, které již mají řadu nedostatků.
3: V rámci zakázky bude vyrobeno 33 směrových tabulí a 4 nosné sloupy. Současně dojde k demontáži stávajícího systému a instalaci nového. Konstrukce budou zhotoveny z oceli žárově zinkové ponorem a opatřené vypalovaným lakem v odstínu antracitově šedé.
2: Doplnila za město Prostějov Jana Gáborová. Povinná evidence psů. Majitelé musí ode dneška registrovat svého psa do centrální evidence. Ne hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterináře. Ten registraci provede, píše ČTK.
0: Sport.
2: Ve fotbalovém Slovácku skončil rekordman v počtu startů v první lize Milan Petržela. Klub se 43-letým rodákem z Vyškovska, který v nejvyšší soutěži odehrál přes 500 utkání, už neprodloužil smlouvu.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Jak bude? Předpověď teď v následujících dnech slibuje pozvolné ochlazení na příjemnější teploty. Dnešní maxima dosáhnou 27 až 31 stupňů, zítřejší pak 23 až 27, no a v pátek už nám nejvyšší denní teploty nepřekročí 25 stupňů. Zatímco dneska ještě máme biozátěž na nejhorším stupni, zítra už by se nám mohla vylepšit na jedničku.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci, v ulici Dobrovského, taky v Přerově, v ulici Velké Novosady, ve Valašském Meziříčí, v ulici Masarykova. Havárie tří aut s únikem oleje je pak hlášená na trase Olomouc-Tovačov při projíždění kolem Dubu nad Moravou. Probíhá tady vyšetřování nehody, na místě jsou záchranné složky, projíždíme raději s nohou na brzdě. Policejní hlídky máme na D1 na exitu Hulín Západ a Ivanovice na Hané, na D35 na exitu Holice v Hranicích, v ulici Podštátská a taky na silnici pod hradem Buchlov. Bezpečnou cestu vám přeje celý náš rádiový tým.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Milí a vážení, rokové hlášení! Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady! V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru!
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
1: Tohle je Radio Metro.

0: tohle je
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Taky ve středu hrajeme a bavíme. A když budeme chtít, trénujeme jako astronauti a zažijeme vesmírné léto. V Olomoucké pevnosti Poznání totiž právě dnes začíná speciální výcvikový program. Více se dozvíme na pevnostpoznání.cz. Olomoucké minikino Čekárna chystá na Poděbradech letní promítání u vody, což je naprosto geniální nápad. Dneska jsou na programu Samotáři.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
1: Vstupné je dobrovolné a snad nám to počasí nepokazí. Jinak pokračuje také Prostějovské léto 2026. To nabízí i tradiční letní kino na nádvoří zámku vždycky ve středu po západu slunce. Konkrétně dneska to bude Mamma Mia. A ještě zdravíme letní kino v Mostkovicích, kde máme dneska na programu úžasný film, který nás rozesměje i dojme. Jsou to Neporazitelní. O cestě za stříbrem na parahokejovém mistrovství světa. Začátek v letňáku v Mostkovicích ve 21:30. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Je to to!
4: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
5: To je jasný.
4: S námi vám neuteče žádný gól.
6: Ten fotbal si musíš prosadit.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
9: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
10: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
12: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
0: Rádio Metropole.
13: Rádio Metropole.

0: Rychlost tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je v Olomouci dostatek veřejných toalet? Většina jich je v centru, ale zda jich je dost, je v Olomouci vleklé téma. V rubrice Fórum olomouckého reportu na webu report.cz nyní najdete vyjádření olomouckých zastupitelů napříč politickým spektrem. Zda současný stav postačuje.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nové místo k procházkám a odpočinku máme v Hranicích. Jde o nábřeží řeky Bečvy v Kropáčově ulici, které prošlo obnovou. Přibyla tu zeleň a zázemí pro turisty a chystá se pokračování obnovy. Plánuje se tu kavárna. Na kole rádi jezdíme ve Valašském Meziříčí. Sdílená kola tu zaznamenala od spuštění projektu asi 60 000 výpůjček. Radnice proto službu prodlouží aspoň do října. Valašské Meziříčí patří mezi 5 měst v České republice, které službu využívají nejvíce, píše o tom Deník. Před silnými bouřkami varují meteorologové. Výstraha visí taky nad naším regionem. Hrozí silné nárazy větru, přívalové deště i kroupy. Meteorologové připomínají, že může dojít k výpadkům elektřiny.
3: Na Moravě, ve Slezsku a na krajním východě a severovýchodě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm, s lokálními škodami hlavně na jižní Moravě a Vysočině. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu na jihu a východě Moravy a ve Slezsku. Kolem půlnoci bouřky zeslábnou. Český hydrometeorologický ústav, Marie Odstrčilová.
1: Sport. Podíváme se na program fotbalové Sigmy Olomouc. Hanáci odehrají v tomto týdnu hned 3 přípravné zápasy na hřišti ve Slatinicích. První již dnes od 17 hodin. Jejich soupeřem bude slovenský klub MFK Skalica.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
4: V našem regionu nás čeká ve čtvrtek většinou polojasná obloha, sem tam se mohou objevit i dešťové přehánky. Denní maxima ve stínu mezi 22 a 26 stupni, v 1000 metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 17 stupňů Celsia. Podobně naměříme taky v závěru pracovního týdne a během víkendu.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Bourá se na trase velký újezd Daskabát. Je to bez bližších podrobností, ale průjezdné bez zdržení. Nehoda tří vozidel je potom taky v Dubu nad Moravou. I tady to na plynulost provozu ale nemá vliv. Se zdržením na 15-20 minut počítejte v tuhle chvíli před Moravskou Třebovou od Svitav. Stále tu probíhají odklízecí práce padlého stromu. No a pozor, po cestě z práce i na policejní hlídky. Právě teď na D35 na exitu Holice, taky v obci Charváty, ve Valmezu na Masaryč a nebo v Hranicích na Hranické. Přejeme šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
1: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Tohle je
9: Radio Metropole.
10: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Fresh Proud Energie. To je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Já ti nevím, mně už to přijde strašně dlouhý. Letošní mistrovství světa je opravdu nejdelší v historii. Trvá 39 dnů, k vidění je celkem 104 zápasů. Pro srovnání, předchozí fotbalový šampionát jich měl 64. A co největší překvapení letošního mundiálu? Tak třeba Paraguay, co vyřadila Německo, a nebo taky Norové. Ti si vybojovali postup do nedělního osmifinále s Brazílií. A kdo vlastně včera zařídil s pobřežím slonoviny tu norskou euforii na 2-1? Erling Haaland. Výška 194 cm, 94 kg pravého severského svalu. A norští vikingové spokojeně veslují dál.

0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Metropole.
4: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
5: Myslíš si, že máš přehled o všem?
4: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Metropole. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
3: Metropole.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace. Avicii byl mistrem vyprávění příběhů beze slov, jen skrz tóny a beaty, které rozproudily miliony srdcí po celém světě. Když posloucháš jeho tvorbu, cítíš radost, nostalgii i naději. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli si připomeneme to nejlepší z jeho odkazu.

0: Thank you. Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I've learned to embrace the dark.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy.
4: Pokračuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dneškem začíná druhá etapa stavby, která uzavře Stupkovu ulici v úseku od Kmochovy po Karafiátovou ulici. Úsek od Hněvotínské po Karafiátovou bude již průjezdný.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Červen na silnicích Olomouckého kraje byl bez tragických dopravních nehod. Během uplynulého měsíce nezemřel na silnicích v Olomouckém kraji při dopravní nehodě žádný člověk, informuje o tom policie. Od začátku roku policisté v regionu evidují 9 obětí tragických nehod. Policisté v Olomouckém kraji řešili v červnu 461 dopravních nehod, což je o 29 méně než loni. 4 lidé se zranili těžce, 153 lehce. Nejtěžším dnem byl pátek 19. června, kdy v kraji došlo ke 27 dopravním nehodám. Hlavní příčinou červnových nehod v Olomouckém kraji bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Do statistik se nedostalo úmrtí cyklisty u Středolesí na Přerovsku. Začátkem června u něj pitva prokázala úmrtí po zdravotní indispozici.
1: Sport.
4: Sledujeme přípravu klubů z našeho regionu na novou fotbalovou sezónu. Hanacká Slavia Kroměříž dnes hrála na trávě v Ostravě proti Baníku a byl to speciální přátelák na 2x60 minut. Kroměříž po první půli vedla 1-0, ale nakonec prohrála 1-3.
5: Radio Metro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz

0: zátěži, která nikoho neohrožuje. Víme, jak bude ve čtvrtek, v pátek a o víkendu nás čeká velmi podobná předpověď. Střídavě polojasno oblačno, teploty přes den ve stínu v maximech mezi 20 a 25 stupni Celsia a ojediněle se mohou objevit taky dešťové přehánky.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Dopravní nehoda se došetřuje na trase Velký Újezd, Daskabát, dá se tady ale už projet v pohodě, no a nehoda 3 aut se došetřuje i v Dubu nad Moravou, taky tady ale už projedeme bez zdržení. Jinak se stále odklízí padlý strom před Moravskou Třebovou, zdržení už je tu ale pouze na 10 minut a taky se 17. hodinou si dávejte pozor na policejní hlídky. Právě teď v Kroměříži na Kopečku, na D640 směr Olomouc na exitu Olšany a nebo na nájezdu na dálnici u Přáslavic. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu
7: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé Příbrami.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Let's go. Sounds good.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady středa, 1. července, svátek má každá Jarka, Jaruška, Jaroslava. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má krasavice z Pobřežní hlídky Pamela Anderson a slaví taky MMA zápasník, olomoucký rodák, terminátor Carlos Vémola. A je tu i jedna vzpomínka. Dneska v roce 1979 firma Sony představuje prvního Walkmana. A pozor, je tady navíc Mezinárodní den vtipů. Tak doufáme, že od nás uslyšíte taky něco vtipného. Ať se tomu zasmějeme i ve středu 1. července.
0: Metropole právě dnes.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
1: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
4: Tohle je
0: Radio Metropole.

0: Ještě.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé hity.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní sóla jsou známé po celém světě. Jeho charisma a osobitost z něj dělají neodolatelného umělce, kterého prostě musíš znát. Je jako ten starý dobrý přítel, co nikdy nezestárne. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš další várku hvězdného výběru.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci. Je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
4: Vzhledem k nutnosti zachovat autobusový provoz probíhaly stavební práce ve dvou etapách. V průběhu první etapy byla zhotovitelem použita nevyhovující asfaltová směs. Město na tuto skutečnost bezodkladně reagovalo a vadné živičné vrstvy nechalo v rámci reklamace odstranit a nahradit novými. Po dokončení všech prací plocha opět plně slouží cestujícím i autobusové dopravě.
3: Doplnil mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Smrt na Jadranu. Úvodní nádrže Jadran u oseka nad Bečvou mezi Lipníkem a Přerovem v úterý zemřel starší muž. Lidé ho zahledli ve vodě asi 50 metrů od břehu. Bezvládného muže dostali z vody a pokusili se mu pomoci.
5: Po příjezdu hlídek na místo pokračovali policisté v poskytování pomoci až do příjezdu záchranné služby Olomouckého kraje. Resuscitace byla bohužel neúspěšná a muž v seniorském věku na místě zemřel. V souvislosti s uvedenou událostí byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti.
3: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Tmavé plomby už se u zubaře nedávají. Od července začal platit jejich zákaz kvůli obsahu rtuti. Pojišťovny nově hradí obyčejnější bílé plomby nebo přispívají 900 korun na kvalitnější, píše o tom zdravotnický deník.
0: Sport.
3: Fandové silniční cyklistiky už vyhlížejí 4. červenec. Odstartuje slavná Tour de France. Velký etapový závod vyrazí z Barcelony a skončí 26. července v Paříži. Na startu budou také dva závodníci spojení s naším regionem. Olomoučtí rodáci Pavel Bittner a Jakub Otruba. Uvidíme, jak se jim na velké Tour zadaří.

0: 30. deněm. Zítra potom sluníčko vyjde ve 4.49. Víme, jak bude. Od čtvrtka až do konce týdne nás čeká velmi podobná předpověď. Teplotní maxima přes den ve stínu mezi 20 a 25 stupni Celsia, polojasná obloha nebo oblačno a ojedinělé může taky sem tam zapršet.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Dávejte si pozor, na trase Svitavy Moravská Třebová i nadále se tady kácí stromy a odklízí se, ale zdržení tu v tuhle chvíli není, no a došetřuje se dopravní nehoda u Kunštátu na cestě na Boskovice. Šlo tu o nehodu dodávky a průjezd je zde v tuhle chvíli bez zdržení. Na policejní hlídku s 18. hodinou pozor, na D1 na exitu Hulín Západ, taky v Dubu nad Moravou a nebo v obci Březůvky. Pohodovou jízdu přejeme a šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
1: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
2: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, který odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadla. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
1: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
2: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být spožděný, ale to příručně zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
1: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Radio Metropole.
0: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
3: Metropole.
10: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných příběhů a velkých hlasů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: V našem regionu nás čeká ve čtvrtek většinou polojasná obloha, sem tam se mohou objevit i dešťové přehánky. Denní maxima

0: pracovního týdne a během víkendu.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie.
4: Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. To by Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádný energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se, další info přijde hned na rádiu Metropole.

0: make you mine.
1: Rádio Metropole.
2: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
1: Metropole.
2: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na Rádiu Honá vám chceme šetřit čas. Čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. A pak vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího. Policisté a záchranáři vyjížděli v úterý odpoledne k vodní nádrži Jadran u Oseka nad Bečvou, kde svědci vytáhli z vody staršího muže. I přes okamžitou první pomoc se ho však bohužel nepodařilo oživit. O tom píše Report.cz. Městská policie Přerov se stala červencovým patronem kampaně na podporu dárcovství krve, kterou město pořádá ve spolupráci s místní nemocnicí. Rekordman Miroslav Komínek má za sebou 335 odběrů. Dočteme se na webu města www.přerov.eu. Projekt zajištění bezbariérovosti kroměřížské radnice uspěl v letošním ročníku soutěže Stavba Zlínského kraje, když mu odborná porota udělila čestné uznání. Detaily se dočteme na webu www.město-kroměříž.cz. S námi jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Xiaomi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc podobných hudebníků.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Macklemora, rapera, který ve své hudbě dokáže zaujmout příběhy i skvělou flow. Jeho texty jsou plné emocí a životních lekcí, které rezonují s posluchači všech generací. Ať už jde o vážné téma nebo pořádnou párty, Macklemore vždy ví, jak to podat s grácí a osobitým stylem. Je to umělec, co do hudby vnáší opravdovost a šmrnc, co tě chytí od prvních taktů. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože ti přineseme ty nejlepší příběhy a hudbu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Litovelské pivobraní. Čtyři hanácké koláče pro čtyři litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.
4: Olé! Tady je tvoje Metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie, co si snadno zapamatuješ. Kungs je jako ten kámoš, který tě vždycky pozve na nejlepší party a nikdy nesklame. Jeho hudba je plná energie, ale zároveň příjemná na poslech. Pokud chceš vědět, co je ta pravá letní atmosféra, zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další skvělé zážitky.

0: přání. Teda skoro na přání. Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.
1: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc podobných muzikantských skvostů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu, tak se pojďme podívat na to, co je ve světě celebrit nového.

O několik dnů později sám hlavní kouč odstoupil. Tato skutečnost vyvolala na sociálních sítích lavinu reakcí, přičemž mnohé z nich jsou plné ironie a výsměchu. Tak české repre nezbývá, než popřát do budoucna, ať se to zlepší. Pojďme do světa roku. Dlouhých 30 let hrál Pepa Vojtek v různých českých muzikálech, nyní se ale rozhodl skončit. Místo toho se bude věnovat hlavně kapele Kabát a svým vlastním projektům. No a teď Špetka bizárku. Soud se znovu zabýval případem influencerky Adély Pulcové alias

0: muziky a energie.
1: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2020.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do světa Lost Frequencies, belgického DJe a producenta, který dokáže ze vzduchu udělat beat a z beatu náladu. Jeho melodický deep house tě přenese na pláž, i když sedíš ve špičce v tramvaji. Lost Frequencies je jako kámoš, co ti bez řečí podá drink a pustí tě na vlnu klidu a pohody. Jeho písně nejsou jen o rytmu, ale i o pocitu. Ať už chceš tančit, snít nebo jen vypnout. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme ještě spoustu tanečních i chillových momentů.
3: I'm leaving if you say so, but I won't ever let you go. Gets harder when the lights go out.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda napříč emocemi i beaty.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Sofiana, zpěváka, který vnáší do hudby svůj osobitý styl a emoce. Jeho skladby jsou plné síly a opravdovosti, což z něj dělá interpreta, kterého rozhodně stojí za to poslouchat. Sofian je jako ten kámoš, který tě vždycky podpoří a přinese dobrou náladu. Jeho hudba má ten správný šmrnc a umí tě chytit od první vteřiny. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc skvělých hudebních příběhů. Čekám na...

Tady je tvoje metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další skvělé příběhy a hudební perly. You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

Tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

tady je tvoje metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný. Metropole teď hraje na srdce.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
1: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
2: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, které odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadel. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
1: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
2: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příruční zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
1: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci. Je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltu, betonových vrstev a vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové

0: autobusové přístřežky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
1: Vzhledem k nutnosti zachovat autobusový provoz probíhaly stavební práce ve dvou etapách. V průběhu první etapy byla zhotovitelem použita nevyhovující asfaltová směs. Město na tuto skutečnost bezodkladně reagovalo a vadné živičné vrstvy nechalo v rámci reklamace odstranit a nahradit novými. Po dokončení všech prací plocha opět plně slouží cestujícím i autobusové dopravě.
0: Doplnil mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Smrt na Jadranu. Úvodní nádrže Jadran u oseka nad Bečvou mezi Lipníkem a Přerovem v úterý zemřel starší muž. Lidé ho zahledli ve vodě asi 50 metrů od břehu. Bezvládného muže dostali z vody a pokusili se mu pomoci.
2: Po příjezdu hlídek na místo pokračovali policisté v poskytování pomoci až do příjezdu záchranné služby Olomouckého kraje. Resuscitace byla bohužel neúspěšná a muž v seniorském věku na místě zemřel. V souvislosti s uvedenou událostí byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti.
0: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Tmavé plomby už se u zubaře nedávají. Od července začal platit jejich zákaz kvůli obsahu rtuti. Pojišťovny nově hradí obyčejnější bílé plomby nebo přispívají 900 korun na kvalitnější, píše o tom zdravotnický deník. Sport. Fandové silniční cyklistiky už vyhlížejí 4. červenec. Odstartuje slavná Tour de France. Velký etapový závod vyrazí z Barcelony a skončí 26. července v Paříži. Na startu budou také dva závodníci spojení s naším regionem. Olomoučtí rodáci Pavel Bittner a Jakub Otruba. Uvidíme, jak se jim na velké Tour zadaří.

Tady je tvoje Metropole. Dneska přichází Mimi Webb, mladá britská zpěvačka, která se rychle prosadila díky svému silnému hlasu a chytlavým melodiím. Její písně jsou jako osobní deník plný emocí, naděje a odhodlání, které ti zvednou náladu i v těch nejtěžších chvílích. Mimi je jako ta kámoška, co ti vždycky řekne pravdu a zároveň ti nasadí úsměv na tvář. Její styl je moderní pop s pořádnou dávkou energie a originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší čerstvý vítr do světa hudby.

0: 92 a Mohelnice 137 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme kapelu, co umí propojit pop s duší. Lukas Graham, parta z Dánska, přináší melodie, které znějí jako dopis, co jsi nikdy neposlal. Jejich zpěvák Lukas má hlas, co tě obejme a donutí zavzpomínat. Jejich hudba je jako posezení na střeše s přáteli. Trochu smutku, trochu radost

tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti

Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A jestli máš rád elektroniku s nádechem duše a popu, SG Lewis je přesně to, co hledáš. Tenhle britský producent a zpěvák dokáže mixovat chillové beaty s chytlavými melodiemi tak, že tě to nenechá v klidu. Jeho hudba je jako noční procházka městem. Tajemná, stylová a trochu sexy. SG Lewis vytváří zvuky, které tě unesou do světa plného emocí i energie zároveň. Zůstaň s námi, protože na Metropoli tě čeká

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jonas Brothers, kapelu, která se díky svému popovému zvuku a charizmatu dostala mezi největší hvězdy současnosti. Jejich hudba je plná energie, radosti a chytlavých melodií, které tě donutí vstát a tancovat. Jonas Brothers jsou jako ti kámoši, kteří tě vždycky podrží a přinesou skvělou náladu, kamkoliv přijdou. Jejich fanoušci je milují pro jejich autenticitu a osobitý styl.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.